Jeli kirjum la peš, mole ži korun zoge. Jendar tanki kompe duse vale tom tlunđeja. Eles li onda smaj, som mu ježi štere standa ija.